0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty tě tam úplně zbebli, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet? Teď si byla na mě moc ošklivá, to je na klečení.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Schluss, dass man Sprachen lernen muss.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, počkej, zastav! Zastav! Vykájá! Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď! Napijem se, si panáka, pojď, ne, pojď samozřejmě.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypojď já nás, vypojď nás.
4: Dobře.
2: Pojď taxíkem, jdem samozřejmě.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kajo, nebevně, toto všechno je moje. Kajo, toto všechno je moje.
3: Pojď.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
3: Dobrý den.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

FM nebo na radia.cz. Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promíná.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho koukal kladivem a omylem.
2: Tohle?
1: Se to zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím. Ty jsi na nejlepší cestě k Chochouškovi.
0: Rock Radio. Konec legrace.

zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe.

dívá se do kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas to pro sebe.

ozvěna hlasu, z hlubiny času, zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli,

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanik. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka dalka do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do té bedny, ať

Moravské vinobraní. Od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.

Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. To nejlepší z českých zkušeben a garáží.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
2: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
3: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stounu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
6: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
7: Tak se podíváme, jak to bude vypadat s dnešním počasím. Polojasno až oblačno, jen lokálně přehánky, na východě ještě doznívající déšť během dopoledne. No a teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
6: Rock Radio. Rockovej víkend.
7: Sobotní ráno trávíte s Rock Rádiem, s vámi je zcela netradičně Kamil Dráb a já vám přeju hezký víkend a pokud máte rádi živou muziku, tak si ho užijete do sytosti a hlavně tý živý muziky, i když teď to ještě samozřejmě z kraje hodinky nevypadá, protože nás čeká dvouhodinka studiových skladeb, ale ty budou poslední, který dnes uslyšíte, no a pak už pojedeme další den Explosive Summerfestu 2026, který jsme odstartovali včera, tedy pátkem, a musím říct, že to byla jízda velká a ani dnes nebudete o nic ochuzený, protože můžu zmínit, že nás čeká třeba Ozzy Osbourne, Škvor, Daniel Landa, Metallica, Judas Priest a spousta dalšího. Konec konců o tom si budeme povídat za chvíli. Teď dáme prostor kapele Him, dáme si taky novinku od Europe, čekají nás Valda Gang a nebo třeba i Nazaret. Tak mějte hezký den z Rock Rádia.
6: Rock Rádio.

0: a v květnu následujícího roku, tedy roku 2010, zemřel. V roce 1988, a to je zase velice pozitivní zpráva, v tento den vyšla deska Keeper of the Seven Keys Part 2 od kapely Halloween, kterou já zbožňuju, beru ji jako jednu z nejlepších, jedno z 10 nejlepších alb, který jsem kdy slyšel, a znám na ní každou notu na té desce, každý zpěv, všechno prostě od začátku do konce. Určitě taky takový album máte ve své diskografii, který prostě máte naposlouchaný od A až do Z, a já tuhle tu desku miluju, mám ji na CDčku, pak ji mám pro jistotu ještě na remasterovaným CD, pak jako komplet s jedničkou, pak i na LPčku, no prostě to je taková vášeň. Takže tohle album miluju. Skvělý dneska oslavuje, takže asi pravděpodobně počítám, že půjde na gramec. No a ještě v roce 1986 v tento den vyšla deska In the Army Now od kapely Status Quo. Tak to je taky hudební klenot v týhletý rokový historii, takže si ho můžete taky připomenout. No a nebo si nechte zahrát něco od nás, protože už za chvíli nás čeká Metallica se svojí Whisky, dáme si Disturbed a budou taky Goo Goo Dolls.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu. Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.

Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnový víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Při sobotním ránu posloucháte Rock Radio, s vámi je Kamil a máme tu prázdninový víkend, poslední prázdninový víkend, který zasvěcujeme živý muzice, o tom budeme mluvit až za chvíli. Já jsem chtěl říct jenom to, že po prázdninách se opět vracíme k našim hvězdným hostům. To znamená, že každou středu pravidelně od září mezi 9 a 10 hodinou budeme poslouchat rozhovory, naše hosty, kterých se budeme ptát a který si pozveme. A můžu vás už vlastně tuhletu středu, nebo na tuhle středu pozvat, protože dorazí Honza Křížek. Toho jsme tu měli před 2 lety, uváděl svoji trojku, tedy svoje 3. solový album. A teď má zase nový materiál, který připravil, nový album, který bude křtít na podzim a to všechno se od něj dozvíme a samozřejmě vytáhneme i nějaký další špeky třeba z jeho bohatý hudební historie. Každopádně těch hostů na podzim bude víc, takže se můžete těšit, už teď třeba můžu slíbit, na Taniu dorazí kapela Premiér, Petr Janda a spousta dalších. Takže hvězdní hosté opět od září mezi 9. a 10. hodinou na Rock Radio. A teď se pojďme vrátit k muzice, do celý nás čeká ještě kapela For No Blondes, dáme si taky Komunál anebo Man Over na Rock Radio.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, 4. generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
4: Tak a já vám řeknu, jaký bude dneska počasí. Počítejte s tím, že bude polojasno až oblačno, jen lokálně se můžou objevit nějaký přehánky, ale na východě ještě pořád doznívající déšť během dopoledne. A teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
4: Tak hezkou sobotu a hezký víkend vám v tuhle chvíli přeje z Rock Radia Kamil. Já jsem tady netradičně v rámci Explosy Summerfestu 2026, který už nám odstartuje za hodinku a opět od 9 hodin až do dnešní sobotní půlnoci pojedeme jeden živák za druhým, takže jestli jste si to včera užili a já věřím, že jo, tak dneska toho bude ještě o trochu víc. Máte se na co těšit, ale k tomu všemu se dostaneme. Teď je důležitý to, aby jsme si řekli, že ještě pořád tady máme před sebou studiový písně a pokud byste i vy něco chtěli zahrát, něco, co by vám udělalo radost během toho dnešního rána, tak můžete napsat na náš Messenger a pokud budete nejrychlejší, tak se třeba povede, že vaše přání už za chvíli zazní. Do té doby ovšem jiná muzika, kterou si na Rock Radio dáme. A bude to kapela Iron Maiden, dáme si taky Colin, Tanyu, anebo třeba i Nirvánu. Tak mějte hezký sobotní ráno z Rock Radio, to vám přeje Kamil.
3: Rock Radio.

0: Sobotní ráno trávíte z Rock Rádia, máme něco málo po čtvrté na devět a já jsem vám před chvílí říkal, že pokud si napíšete na náš Rock Rádiovej Messenger, že vám splním nějaký to přání. A napsal si Aleš, který zdraví a chtěl by nechat zahrát něco od starý Argemy, respektive připomenou desku Velká Morava, která vlastně nikdy nevyšla, nebo nikdy nevyšla. Ona vyšla pod názvem Ex Argema v roce 2012 přes velký peripetie, který započaly už 3 roky předtím, tak se nakonec na trhu objevila. Takže deska, která byla v podstatě zakázána tehdejším režimem a nedostala možnost oslovit fanoušky, tak nakonec se teda povedla zrealizovat. My si z ní připomeneme píseň, kterou jsem vybral a jmenuje se Ztracená síla. Tak Aleši, jestli ti tohle udělá radost, tak to je jediná možnost, kterou ti z tohohle alba můžu nabídnout a já věřím, že radosti udělá, protože tahle ta píseň je opravdu luxusní. Konec konců jako celý album. Pokud vám uniklo, tak stačí Ex Argema a Velká Morava a můžete si poslechnout celý tenhle ten klenot, dá se říct. Tak já jsem jí připravil tu píseň, za chvilku si ji zahrajem, k tomu si dáme taky Horký žeslíže, Fall Out Boy, anebo taky Arch Overkill na Rock Rádiu.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Při sobotě ráno posloucháte Rock Radio a už se nám to blíží, přátelé. Pomalu se nám nachyluje čas a od 9 hodin odstartujeme druhý den Explosive Summerfestu 2026. Já věřím, že spousta z vás už se těší, protože jste poslouchali i ten včerejší, tedy ten první zahajovací den, a bylo to fakt jakože nabušený. Spousta z vás psala jak na Messenger, tak na e-mail, že jste si užili, i soukromí zprávy jste mi posílali o tom, jak posloucháte Rock Radio a užíváte. Díváte si třeba konkrétně Halloweeny, kabáty, Panoptico, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, Arakain, Parwolf, Traktor, hele, všechno to prostě bylo úplně skvělý a ten první den nemohl dopadnout líp a já věřím, že i sobota bude nabušená, protože nás čekají Škvor, Ozzy Osbourne, Daniel Landa, Metallica, dáme si taky třeba Offspring, čekají nás Linkin Park, Kysáci, Tři sestry, Ghost a spousta dalšího. Pokud byste chtěli vědět, co dneska uslyšíte v rámci Explosive Summerfestu 2026, tak se můžete podívat na náš web rockovýradio.cz a najít si kompletní lineup, případně sledujte naše sociální sítě, my vás tam vždy informujeme o tom, co vás čeká a co vás nemine. A každopádně dneska to bude hodně nabitý, ale šetřete síly, protože ještě před sebou máme neděli, která odstartuje taky zítra od 9 hodin a taky to bude neskutečná palba, ale tý se ještě věnovat nebudeme, to má čas. Takže poslední studiový písně, který nás čekají ještě do 9. hodiny, na Rock Radio obstarají například Guns N' Roses, Dylan anebo Bryan Adams a pak už to rozpoutáme společně s Alešem Brichtou.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Rock Radio!
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: Jak bude vypadat sobotní počasí, na to se podíváme právě teď. Polojasno až oblačno, lokálně se můžou objevit nějaký přehánky a na východě ještě pořád teď během dopoledne doznívající déšť. Jinak teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
2: A je to tady, přátelé. Startujeme druhý den Explosive Summerfestu 2026. Pokud byste nevěděli, o co jde, pokud nás posloucháte čerstvě, krátce, nebo jste vůbec nezaregistrovali, co vás tento víkend na Rock Radio čeká, tak věřte, že je to živá muzika, která jede už od pátečního odpoledne až do nedělní půlnoci. Včera jsme si měli možnost užít kabáty, Halloweeny, Panoptico, AC/DC, Proteus, Iron Maiden, já už to řeknu všechno, tedy Arakain, Parowolf a taky Traktor, který to celý ve 23 hodin uzavřeli. No a dneska nás toho čeká taky spousta. Všechno to najdete na našich sociálních sítích, případně na našem webu rokovýradio.cz, kde si můžete najít kompletní line-up, abyste věděli, co vás čeká a abyste věděli, co si můžete společně užít třeba s vašimi přáteli, sousedy, s kdekým, nebo třeba i v práci, aby vám to rychleji utíkalo. Konec konců můžete nám psát, můžete nám posílat fotky jak na e-mail, tak třeba na Messenger Rock Rádia, kde a jak a s kým si letošní ročník Explosive Summerfestu 2026 užíváte, aby i my jsme věděli, aby jsme měli zpětnou vazbu a třeba to i přesdílíme k nám, aby jsme dali třeba tip našim ostatním posluchačům. Teď ale už plnou parou do toho dnešního programu, který nám odstartuje teď úderem 9. hodiny, Aleš Brychta. Tady máte jeho live 60-minutovku na Rock Radio.
3: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace zahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace zahubičku.cz.

Fuj! Stejně zvládnem tenhle ten mač.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži?

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

mě, jak se mračíš. Vybledlej sníh už ve dveřích.

0: Coming to Steel Sky!
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.
1: Tahle věc se jmenuje Ztráty a nálezy!

0: Děkuji, ahoj!
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Tak se podíváme, jak to bude vypadat s dnešním počasím. Polojasno až oblačno, jen lokálně přehánky, na východě ještě doznívající déšť během dopoledne. No a teploty dneska mezi 22 až 26 stupně Celsia.
5: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
6: Kamil Drábám z Rock Rádia přeje hezký den, hezkou sobotu, hezký víkend, který trávíte s námi a s živou muzikou, protože tradičně ten poslední prázdninový víkend věnujeme Explosive Summerfestu 2026. Letos je to teda dávka živý muziky, která do vás jede už od 15. hodiny při pátku až do nedělní půlnoci. Takže pokud jste něco zanedbali přes léto a neužili jste si pořádně festivalovou náladu a živou muziku, tak to máte možnost v rámci on-air programu na Rock Rádiu dohnat právě po celý tento víkend. Jestli jste byli součástí už včerejšího dne, tak jste si užili spoustu muziky a dneska toho máme taky hodně před sebou. Metallica, Judas Priest, Daniel Landa, Ozzy Osbourne, Škvor, Tři sestry, Ghost a spousta dalšího. Všechno to najdete na našem webu rokovýradio.cz, kde si můžete kliknout na playlist, abyste věděli, co vás dneska čeká a taky hlavně zítra. Ale teď už to nebudeme zdržovat a půjdeme na další kapelu, která to odpálí teď úderem 10. A příští 60 minut nás bude na Rock Rádiu bavit živě Offspring. Tak si je pojďte společně užít a já, Kamil, vám přeju skvělý zážitek.
7: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace zahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace zahubičku.cz.

0: Explosive Summer Fest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Rock Radio!
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: Tak a já vám řeknu, jaký bude dneska počasí. Počítejte s tím, že bude polojasno až oblačno, jen lokálně se můžou objevit nějaký přehánky, ale na východě ještě pořád doznívající déšť během dopoledne. A teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
2: Co se to tady děje, si možná teď někteří z vás říkají. Asi teda ti, kteří nás neposlouchají dlouho, anebo jsou novými posluchači Rock Radio, nebo jste si nás naladili právě při dnešku a říkáte si Rock Radio, co to je a co se tam děje, tam furt hraje nějaká živá muzika. Ano, je to tak, máme poslední prázdninový víkend a ten na Rock Radio patří Explosive Summer Festu 2026, tedy živý muzice, která do vás jede už od páteční 15. hodiny a budeme se toho držet až do nedělní půlnoci, aby jsme tak nějak symbolicky uzavřeli festivalovou sezónu roku 2026. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký víkend v rámci živý muziky a budeme pokračovat. Při dnešku jsme to nastartovali Alešem Brichtou, dali jsme si Offspring a teď nás čeká domácí legenda, protože na frekvence Rock Radia dorazí kapela Olympic. Já jí mám moc rád a moc se těším na jejich 60-minutovku, protože si to určitě užiju stejně tak, jako když jsem ji měl možnost vidět naživo už několikrát. Loni poměrně dost často, letos jednou a vždycky to bylo prostě skvělý. Takže Olympic na frekvencích Rock Radia v rámci Explosive Summer Festu 2026 právě teď. Užijte si to.
3: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Díky. My jsme ten program seřazovali tak, aby jsme to nedělali chronologicky, protože bychom se dostali úplně k písničkám, které ještě nebyly ani napsané pořádně. Tak jsme to tak rozházeli všecko a taky jsme si řekli, že přeci jenom jednu novinku bychom vám měli zahrát. A my teďko máme takovou písničku, kterou máme strašně rádi. Ta je z alba Kaťata, jmenuje se Pálím tvář.

přál bych nám, ať v plamenech z portretů zmizí žal,

0: Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten LED balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak

0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firma na zážitky.cz.

Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

Díky moc, Milan Peroutka. Tak Pavel Šporcel, prosím pěkně.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot?
2: Chyba.
1: Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026. Explosive Summerfest 2026.
1: Veronický, gratuluju. Hezký večer.

0: Jirka Valenta.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
5: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
7: Jak bude vypadat sobotní počasí, na to se podíváme právě teď. Polojasno až oblačno, lokálně se můžou objevit nějaký přehánky a na východě ještě pořád teď během dopoledne doznívající déšť. Jinak teploty dneska mezi 22 až 26 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Rockovej víkend.
7: Posloucháte Rock Radio, ladíte rockovej víkend, který je tentokrát zasvěcen živý muzice. Poslední prázdninový víkend už tradičně na Rock Radio patří Explosive Summerfestu 2026, kdy do vás od pátečního odpoledne do nedělní půlnoci pereme jeden živák za druhým. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký víkend a jestli máte rádi živou muziku, tak jste tady správně, protože už jsme si toho spoustu užili, nejenom dnes, ale hlavně včera. Ale ještě toho máme spoustu před sebou. Jenom při dnešku nás čekají například Ghost, Škvor, Ozzy Osbourne, Daniel Landa, Metallica a spousta dalšího. A pokud bych měl vypíchnout něco z neděle, tak můžu třeba zmínit kapelu Harley, můžu zmínit Uda Dirkschneidera, můžu zmínit Bon Jovi, Katapult, Trautenberky, Lordy anebo Queeny, který nám to celý ve 23 hodin uzavřou. To jsem ale zabrousil hodně daleko, teď se pojďme věnovat tomu, co nás spíš čeká údajem 12. hodiny při sobotě. A budou to Linkin Park se svojí novou verzí, tedy už se zpěvačkou Emily Armstrong. A to si užijeme právě teď v příštích 60 minutách. Tak jestli jste ještě neměli možnost nový Linkin Park vidět v téhletý podobě, tedy s ženským elementem, tak si je dejte aspoň teď audio na frekvencích Rock Rádia. Explosive Summerfest 2026 a Linkin Park na Rock Rádiu.
8: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

It's good to see you again.

get moving.

0: Explosive Summer Fest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
12: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
0: Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Než budeme pokračovat, řekneme si, jaký počasí nás čeká v neděli. Skoro jasno až polojasno, na horách lokálně přehánky a maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Posloucháte Rock Radio, s vámi je Kamil Dráb, já vás zdravím při sobotě a věřím, že si užíváte super víkend s Rock Radiem, který je nabitej živou muzikou, protože tady máme další ročník Explosive Summerfestu 2026. To znamená, že si užíváme živou muziku a uzavíráme symbolicky festivalovou sezónu, aspoň takhle přes éter na Rock Radio. Tenhle víkend má už svoji tradici, vždy na konci prázdnin si to užíváme, užíváte si to vy i my tady ve studiu všichni společně a myslím si, že je to skvělá zábava. A vy, co jste třeba neměli letos možnost navštívit tolik koncertů, kolik byste chtěli, tak takhle vám to aspoň umožníme. Máme za sebou Linkin Park, který se nám představili v nový sestavě už s Emily Armstrong. No a teď už pojďme dál a trošku to sklidníme a vrátíme se na domácí pódia, protože nebojím se říct, že nás čeká legenda dneska už, přestože je ještě pořád, co se týká muzikantského života, mlaďoch, ale každopádně už toho má za sebou hodně a hodně toho dokázal. Takže teď, v příštích 60 minutách, nás čeká David Koller. Tak si ho užijte na Rock Rádiu. Kamil Dráb vám přeje hezkou sobotu.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

My si jenom vyměníme kytaru teďka a dám vám takovou hudební hádanku. Co to je? A ta písnička se jmenuje Šrouby do hlavy.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
4: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
10: Jedině v outletu Pop Airport.
9: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
10: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Více na pop.cz.
11: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

Děkujeme. Teď vám zahrám dvě písně z nový desky, kdy poetka Mirka Abelová, čau, napsala texty. A první je vlastně o tom, že jsme se shodli, že nám vždycky říkali doma Romové, že jsme bílí cikáni. Tak ta píseň se jmenuje Gypsy Love.

0: Díky.
1: Explosive Summerfest 2026.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.

na tebe lezou večer chmury. Michal Brandt, zaspívej si se tu.

0: Doktor Michal Nejtek.
1: Explosive Summerfest 2026.
0: Jedna píseň o lhaní.

0: Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
5: Tak řekneme si, jaký počasí nás bude čekat zítra, tedy v neděli. Skoro jasno až polojasno na horách, lokálně přehánky, jinak maximální denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
5: Jste součástí druhýho dne Explosive Summerfestu 2026. Pokud nevíte, o co se jedná, jste překvapeni tím, co na Rock Radio slyšíte, protože jste třeba noví posluchači. Tak je to muzika, která nás zásobuje od pátečního odpoledne od 15. hodiny až do nedělní půlnoci, samozřejmě živá, proto taky Explosive Summerfest. A vy si užíváte jeden živák za druhým. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký víkend, který vždy na konci prázdnin zasvěcujeme právě festivalu a tak nějak symbolicky ukončujeme tu festivalovou sezónu, což se aktuálně děje, když nás ještě nějaký živý vystoupení pod širým nebem čekají, ale už to nebude žádná sláva. No a v rámci dnešního line-upu, který je hodně nabitej, protože ještě nás v průběhu dne čeká Ozzy Osbourne, Metallica, Daniel Landa a celý to potom ve 23 hodin ukončí Dimitri, tak tady mám pro vás další kapelu, která k nám jezdila docela často. Měli jsme možnost jí vidět několikrát. Já sám jsem na ní několikrát byl, vynechal jsem snad jenom jeden nebo dva koncerty, protože Kiss prostě miluju. A vždycky, když dorazili, tak jsem na ně velice rád šel. No ale ohlásili konec, definitivní, tak uvidíme, jestli jim to vydrží. Každopádně jejich věk nasvědčuje tomu, že už asi žádná velká sláva, co se týká těch obsáhlých světových tour, to prostě nebude. Ale vy si je na Rock Radio můžete v rámci Explosive Summerfestu 2026 užít. A to právě teď. Takže nebudeme na nic čekat a pojďme si je dát. No a vy, co byste se chtěli podívat na to, co vás čeká třeba v příštích hodinách, anebo taky zítra, tak máte možnost na našem webu rokovýradio.cz, kde si můžete najít kompletní line-up, anebo na našich sociálních sítích. No a teď už you are the best, you got the best. Tady máte Kiss.
6: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matrace zahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace zahubičku.cz.

So, who wants to hear some classic old vintage Kiss?

0: Exploziv Summerfest 2026.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026.

Explosive Summerfest 2026.

0: Explosive Summer Fest 2026.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Explosive Summerfest 2026. 1, 2, 3, 4!

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
5: Rock Radio!
6: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
7: Pojďme si říct, jak bude vypadat zítřejší, tedy nedělní počasí. Počítejte s tím, že by mělo být skoro jasno až polojasno. Na horách se můžou objevit lokálně i přehánky. A denní maxima se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
7: Posloucháte Rock Radio, trávíte s námi víkend, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou sobotu odpoledne a užíváme si ji v rámci živý muziky, protože probíhá Explosive Summerfest 2026. Spousta muziky už je dneska za námi, užili jsme si Aleše Brichtu, který nám to v 9 hodin odstartoval, taky Olympiky, Linkin Park, Kysáky a před námi je další kapela. Teď se podíváme zase na domácí scénu a podíváme se na kapelu, kterou můžete hojně navštěvovat, protože hraje poměrně dost často a ráda a taky na ní rádi lidi chodí. Takže v podstatě těch příštích 60 minut bude na Rock Radio připomenutí toho, co jste mohli vidět přes letní sezónu, přes tu festivalovou sezónu několikrát. A to Tři sestry. A já věřím, že se právě v příštích 60 minutách budete skvěle bavit. Takže pojďme na další položku Explosive Summerfestu 2026 a to jsou Tři sestry. Tady je máte na Rock Radio. Pěkně živě.
8: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

Tři sestry, ztráta imunity. Jednou večer na stanici, bylo to pozdě v noci, po

0: Vinic.
1: A já mohu směle přivítat prvního milého hosta, který přijel po dálnici.
2: Dobrý večer!
1: Přijel autobusem a v zamzadlavém prostoru přivezl sebou pianovku! Hop, hej, Marcele, bubnuj! Tria!

kolem a v pachu nafty svíček prachu jezdějí traky bez strachu. Možná potkáš cestou Láďu, jak žene svůj starý bus, svojí starou rychlou káru, který říká autobus. Průhonicích vezme plou na 50. spláchne kolou rybu, kterou snědl celou smaženou trochu lekou.

Úpol se příkry kopci, často bourají politici. Láda vždycky zapálí si kabelku, jak je dobro drži. U křížů pichvej, pichvejku, velkej steak. Pěknou holku na cestě a chlapům smutno zvlášť, nemají rychlou ruku. Každý řidič má svůj příběh, někdo zdrhá před osudem.

svým srdci přijde černej jako krci. Plnej zrady, krve, pěstí, závisti a nenávisti. Jeho příběh je tak krutý, že je ze všech nejkrutější. Tak ho Áďa nosí v sobě a zemře s ním ve svým hrobě. Tak končí tahle píseň o Áďovým s autobusem. Jo,

Mafu správně poznal místo, kde se hraje, a proto se zaslouží odpočinout v zákulisí, ale ještě se zde ukáže. Na naší píseň si dovolíme pozvat kvartet Epoch, muži v bílém, putující za plégo, plexisko, a též Eliškou vedený dívčí sbor, holky koťata, pro potěchu mužských ok. To celé dohromady opestřeno ještě o Rostu Řízka Cermana, kapelníka synů Výčepu, vám teď zahraje píseň Lepší časy. Tež budete svědky parádní trsanice ve druhé třetině. Ale všechno po pořadě. Ho, ho.

vysímete nad zemí. A nejsem David Copperfield. Už neskouším se vůbec snadit stát. Ty pár dálce jdeš ulicí a nepřekonal vůlici. Pak sobě stojíš na blasek, začíná svítat. Rechám tě tady, rechám tě tady, neupřeš hlady, život tě baví. Lepší časy a

už si nejistá, co se by mohlo stát. Schody bereš po dvou a na půdě kroky ty. Rozpíří pezí, co zbylo z holubů. Já peří nevízím, nohy mám víc. Nechám tě tady, nechám tě tady, neupřeš hlady, život tě baví. Lepší časy asi nepřijdou. Romeo s Julií pod

0: táhnou za kometou. Yeah.
1: A je to tady tradiční brutální trsačka. Slupice brutálně strzá Rostu a Rostovi, jak je vidět, se to líbí. Už se zvedá, to zvedá teda krk, nevím, jak vy to měřící. Panáčku, jestli ti pomůže, se ti postaví krk. Ale jo, jde to, jsou rádi a nemontuj se do toho, ty holube. A děti, no to sám bude konec. Děťa!

0: Nejlepší časy jsou totiž právě teď. A nyní bez staré písni, turistická dvě, která se jmenuje Lidojedi. Z Kanady přijel Petr Dachauírovec. Legendární oldschoolový člen naší partičky. Všeho nechal, opustil mrazy a přijel do teplé zimy v srdci Evropy. Péťa Jírovec, Lidojedi.
1: Explosive Summerfest 2026.

pracující v osvětě. Zvenkola se vracela a přemýšlela světě. A po strašlivém zdenávově poprdění posílíme ještě naší partu. Posílíme naší partu ještě o Žmulína, který si s námi přijde zahrát. Je tady Žmulín. Tak asi neposílíme o Žmulína. Posílíme, ano. Toto je Žmulín, syn Výčepu, další syn Výčepu, který nám pomůže zahrát vzpomínku na jejich bývalého vedoucího a šéfa, mistra Františka Sahu, Soby v Mazutu a jeho synové.

Díky, díky, díky. Dostali jsme se k oblíbené písni z poměrně nového CDčka Fernet Underground. Máme tam píseň, kterou máme moc rádi, protože ten světonázor, to je úplně naše. Svatá Petra, je tady nějaká Petra? Kozatá? Tak je to pro ní. Svatá Petra!

0: Děkuji, Šikulky. Díky moc. To byla naprostá paráda.
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Slušnej rok. Pro Benešov na 95,8 FM.
1: Explosive Summerfest 2026.
0: A přesto, že zima, stále vzpomínáme na dny, kdy do Říča na diskotéku zajížděl na silném motocyklu Venda, Venda. Horkej letní den před pouskou a město halí.

0: čtvrtý. Zaslouženě. Děkujeme. V tuto chvíli vítám supa číslo jedna. Je to sup Karásek legendární. Také z velké dálky přijel si zahrát písničku. Písničku Budapešť. A ještě je to trošku netradiční, protože ho doprovodí milý soubor Vypsaná fixa. Jsou tady, Mardy, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak kluci, držíme palce. Ať se vám to pojede. Já se
1: dáme
0: to
1: do toho všechno.
0: Hned jsem zpátky.
2: Explosive Summerfest 2026.

0: Děkujeme! Ty vole, to je hustý! Prošlapej a zapalí, ty vole, takovýhle Moresy, 70 jsou zpátky! V Pardubicích to takhle jede, děkujeme! Vypřená fixa a naše legendy Jírovec, Karásek, Sup 1. Paráda, kluci, děkujeme. A teď už můžeme požádat kapitána Corcorana, zdali by si nepokusil dát dohromady svou oblíbenou španělsky znějící větu ovejcí. Ono pověstné, Lozuelo, Lozuelo, je to tvoje.
1: Děkuji. Lozuelo, zvedeme presu, ten pente del trabajo.

Pixales, radši Pixales, tam, kde je nejbližší krokodýl hora. Však nehledej k tomu, že poslí

0: Tým OK byl, kluci, děkujeme.
1: Díky za pozvání.
0: Až budete taky tak starý, my vám to oplatíme. Díky. Ano, a tam vzadu ten obrovský panamec, to byl Žmulín. Děkujeme.
2: Explosive Summerfest 2026.

Sahulalo, sahulalo.

0: Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
3: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
0: Explosive Summerfest 2026.
6: Teď bude následovat píseň, která je převzatá od domácí skupiny Hagenbaden. Před 25 lety složil kapitán Korkorán.
7: Teda ještě s jedním.
6: Ještě se mnou teda. A píseň se jmenuje Průsejuchil.

žalů, že nechci chodit po vsi s Petrem Průšalů, tak to zkusila aspoň s tou plbou růžou, pod rouskou nosu a tvou a tvou a tvou a tvou a tvou.

0: Průšan. Děkujeme pěkně. Kamarádi.
1: Explosive Summerfest 2026.
0: Život je takovej a jiný nebude.

to studia. Díky. A jsme právě na konci seznámku. Takže je zde poslední písnička. Píseň bude v barvě zelené. Zelená! On to má daleko dneska.

0: kdyby došla nějaká hláška, tak biblický songy jsme nespívali. Ahoj, Páťa!
1: Rock Radio Explosive Summerfest 2026.
0: A na dobrou noc modlitba pro partu. Moc vám všem děkujeme, že jste přišli. Parádní Vánoce. Díky moc.

modlitba stoupá na oblacích pěny. Redi tak houpá pro ty zasvěcený, velekně sláhví, dlaně rozevírá. A dělé dáví, z hůry padá síra, na nebe vstoupí tahle prospička krátká, a že nejsou skoupí, tak jí ne.

kotu přímo, odpovíme sporem, nečuchat k vínu a před půlnocí s Bohem. Srpnový kůže a minimální šaty, ryskou lůže a tak vytáhly paty. My už to víme, nic není podle plánu, tak tu sedíme nakloněni v lámu. Ve stavu nouze koukáme se v řece, čekáme dlouze a kdy

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Než budeme pokračovat, řekneme si, jaký počasí nás čeká v neděli. Skoro jasno až polojasno, na horách lokálně přehánky a maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
5: Rock Radio, rockovej víkend.
6: Ladíte Rock Radio, posloucháte živou muziku v rámci Explosive Summerfestu 2026 a to jeho druhý den. A máme za sebou spoustu muziky, užili jsme si před chvílí Tři sestry. Kysáci byli taky Linkin Park, Olympic, Aleš Brichta, který nám to celý dneska odstartoval od 9 hodin a spousta muziky, o které ani nemluvím, která se odehrávala a děla minulý den, tedy v pátek. No ale ještě toho máme hodně před sebou. Při dnešku, tedy při sobotě, čeká nás například kapela Škvor, Ozzy Osbourne, Daniel Landa, Metallica, Rybičky a spousta dalšího. Všechno to najdete na našem webu rokovýradio.cz, případně na našich sociálních sítích, pokud byste se chtěli podívat, co vás čeká i třeba zítra, při neděli, kdy to otevřeme v 9 hodin kapelou Guns N' Roses, ale můžete se těšit třeba i na Harley, Komunál, Green Day, Bon Jovi, Katapult, Lordy a spoustu dalšího. Nemá cenu to teď jmenovat, sledujte to, čekujte i naše sociální sítě, protože tam zveřejňujeme i různý příspěvky, abyste věděli, co aktuálně hraje a taky nám můžete posílat svoje fotky, kde a jak a s kým si letošní ročník Explosive Summerfestu 2026 užíváte. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju hezký víkend plný živý muziky na Rock Radio a aby jsme dostáli svýho slova, tak pojďme na dalšího interpreta. Právě teď úderem 16. hodiny nás čeká kapela, která má v rámci Explosive Summerfestu 2026 nebo obecně Explosive Summerfestu premiéru. Je to kapela Ghost. Tak si novinkově na Rock Radio živě užijte právě teď.
1: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: are you feeling? Let me hear you say yeah! Yeah! Yes, Arriba!
1: Explosive Summerfest 2026.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

Explosive Summerfest 2026. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: máte klid. Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
4: Vyslev se na to, Franto.
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Rock Radio.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stounu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.
0: Jediný slušný rádio. Rock Rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
4: Rock Radio!
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
5: Tak, řekneme si, jaký počasí nás bude čekat zítra, tedy v neděli. Skoro jasno až polojasno na horách, lokálně přehánky, jinak maximální denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
5: Posloucháte Rock Radio, sobotní den a taky živou muziku v rámci Explosive Summerfestu 2026, který probíhá už od 15. hodiny předchozího dne, tedy pátečního, a pojede až do nedělní půlnoci. Živá muzika na Rock Radio už má svoji tradici, zvlášť tento poslední víkend o prázdninách, kdy už jedeme možná 12. nebo 13. ročník, fakt teďkon z hlavy nevím, ale to není důležitý. Důležitý je, že si to společně užíváme a dle vašich reakcí a zpráv, které nám posíláte, si to užíváte vrchovatě. Což je dobře. A my se můžeme posunout od kapely Ghost k další 60-minutovce, která nás přivede na domácí pódia, protože nás čeká kapela Škvor, kolem který se teď toho aktuálně hodně děje. Připravuje nový album, který by mělo vyjít právě na podzim. A k tomu samozřejmě už vyšel úvodní singl Na hraně, který znáte z vysílání Rock Rádia, a taky samozřejmě i klip. Ale to je ještě zpěv budoucnosti. Teď se pojďme věnovat tomu, co je aktuální. Tedy Explosive Summerfest 2026 a kapela Škvor v příštích 60 minutách. Tak pojďme na ní.
6: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: 70 výherců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
10: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej, dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů, ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
0: Explosive Summerfest 2026.

0: Marek Novák, Filip Vavřička. Úžasný kluci.
1: Explosive Summerfest 2026.

0: Rock Radio. Explosive Summerfest 2026.
1: Já vám chci jménem téhle party strašně moc poděkovat. Byly to krásné narozeniny s váma, děkujeme.

0: Explosive Summerfest 2026. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
0: Rock Radio. Rocková muzika.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme si říct, jak bude vypadat zítřejší, tedy nedělní počasí. Počítejte s tím, že by mělo být skoro jasno až polojasno. Na horách se můžou objevit lokálně i přehánky. A denní maxima se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
1: Živá muzika na Rock Radio a celý víkend? Žádný problém, protože právě teď jste součástí Explosive Summerfestu 2026, kdy si užíváme živou muziku od pátečního odpoledne až do nedělní půlnoci. Pokud jste nás naladili právě teď a říkáte si, to je super, tak se můžete na našem webu rockoviradio.cz podívat na kompletní line-up a zjistit, co vám uteklo, ale co vás ještě čeká. Nejenom při dnešní dni, tedy při sobotě, ale i při neděli, protože ta je celá před námi. Dneska už toho máme za sebou hodně, ale ještě nás taky to hodně čeká. Před chvílí dozněla kapela Škvor a už za chvíli se rozezní hlas, který patří do rokových dějin k těm jasně rozpoznatelným, řekl bych, že i skoro nejvíc. Bohužel už není mezi námi, loni nás opustil, každopádně ta vzpomínka a ten archiv pořád přetrvává a ten archiv, jak jsem zmínil, je hodně bohatý, takže je z čeho vybírat a je možnost si Ozzyho Osbourna připomenout kdykoliv a kdekoliv. A to se právě stane teď v rámci Explosive Summerfestu 2026. Sledujte naše sociální sítě, tam se vždycky dozvíte, co vás čeká, co bude následovat, co právě hraje a taky klidně můžete posílat fotky do našeho messengeru na e-mail nebo klidně i dělat stories a označovat Rock Radio, aby jsme věděli, kde všude a s kým se dá Explosive Summerfest 2026 poslouchat a kde ho i posloucháte aktuálně. Přeje vám hezký večer Kamil Dráb a na Rock Radio právě teď startuje Ozzy Osbourne. 60 minut právě s ním teď.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem. Snad známý poraděj, jinak jsem.

0: Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Classic Rock právě v trafikách.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Explosive Summerfest 2026. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockovej večer.
1: Posloucháte Explosive Summerfest 2026 na Rock Rádiu. To znamená živá muzika, která opanovává celý víkend, už pravidelně ten poslední prázdninový víkend na Rock Rádiu od páteční 15. hodiny až do nedělní půlnoci. S vámi je Kamil Drab a dneska už jsme si toho užili poměrně dost. Před chvílí Ozzy Osbourne, taky Škvor, dali jsme si Kysáky, Tři ségry, Ghost, Linkin Park, Offspring, dneska nám to celý odstartoval 9 hodin Aleš Brichta a já věřím a i podle vašich reakcí, které nám píšete, že jste si ty živáky užili a že si to užíváte osobně plně na jedničku. Každopádně vy, co nás posloucháte krátce, tak možná jste překvapený, co se to tady na Rock Rádiu děje, ale věřím, že vás to pohltí stejně tak jako všechny ostatní, kteří už nás poslouchají léta a ví, že tahle ta akce, Explosive Summerfest, má na Rock Rádiu svoji tradici. A budeme v tom i pokračovat. Dneska nás ještě čekají Dimitri, Judas Priest, Rybičky 48, Metallica, ale právě teď se vrátíme na domácí scénu a dáme prostor v příštích 60 minutách Danielu Landovi. Tak si ho užijte na Rock Rádiu.
0: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ.

doma

0: dlouho čekal na ten den. Chlapeček z periférie.
1: No to je kotel!

Explosive Summerfest 2026. Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matracezahubičku.cz. Explosive Summerfest 2026.

Explosive Summerfest 2026. Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Explosive Summerfest 2026.

Anastázie, Stásko, zdravím tě moc, moje holčičko. Rozálenko, můj miláčku, taky tě zdravím. A Roxanečko, tebe taky zdravím, moje milovaná holčičko. A samozřejmě vaši maminku.

0: Explosive Summerfest 2026.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Slušná muzika. Rock Radio, rockovej večer.
5: Kamil Drábám z Rock Rádia přeje hezký víkend, konkrétně sobotní večer. A ten je zasvěcený živý muzice. Posloucháte Explosive Summerfest 2026, jeden z jeho dalších ročníků. Ani jsem nespočítal, který to bude, ale myslím si, že by mohl být tak 12., 13., fakt nevím. Ale vím, že ta tradice už je opravdu jasná a daná, že vždycky nakonec prázdnin, tedy ten poslední prázdninový víkend, to do vás pereme už od pátku, od 15. hodiny až do nedělní půlnoci. A ani letos jste tomu neunikli. A spousta z vás si právě teď říká, to je ale super, protože nás posloucháte poprvý nebo krátce a vy všichni ostatní, kteří už jste si na tom v podstatě jako já, vydobili závislost, tak si to užíváte na plný pecky. Věřím, že se spoustou známých kamarádů, partou, sousedů a že si pěkně dáváte tu živou muziku, která tak nějak symbolicky v rámci Explosive Summerfestu 2026 zní z éteru Rock Rádia, jakože uzávěrka té festivalové sezóny. Klidně nám pošlete do stories nebo do messengeru nějaký fotky, jak si užíváte, kde a s kým, označte Rock Rádio, my se na to rádi podíváme a kdo ví, třeba to i přesdílíme, aby ostatní posluchači věděli, jak to funguje a kde je všude možný poslouchat Explosive Summerfest 2026. Teď to nebudeme zdržovat a půjdeme na další kapelu. Za náma je Daniel Landa a nás čeká teď 60-minutovka pořádního nátěru, protože se chystá Metallica. Kamil Dráb je s vámi, přeju vám hezký den a tuhletu 60-minutovku si užiju víc než cokoliv jinýho, protože Metallica, to je moje srdcovka a věřím, že udělá radost i spoustě z vás. Tak to nebudeme zdržovat a pojďme na ní.
2: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Is this amazing or what? This is so beautiful. I'm glad you're here to experience this piece of history. All right. We're gonna play some new stuff from Death Magnetic. And we're gonna play some old stuff, okay? And you can figure out which one this is.
1: Explosive Summerfest 2026. Odvezte babičky na chalupu, pořiďte sousedům špunty do uší a děcka odkliďte na pionýrák. Poslední srpnovej víkend bude dunět živá muzika. Explosive Summerfest 2026 otevře svý brány v pátek 28. srpna a až do neděle 30. srpna do vás budeme hrnout jeden živák za druhým. Panoptiko, Ozzy Osbourne, Dan Landa, Iron Maiden, Harley, Metallica a spousta dalších. Nenechte si ujít další ročník největšího rádiového festivalu, který si můžete vychutnat naprosto kdekoliv. Stačí jen ladit Rock Radio. Explosive Summerfest 2026. Poslední srpnový víkend jedině na Rock Radio. Pořádnou rokovou explozi vám přináší Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku CZ. Explosive Summerfest 2026.

Explosive Summerfest 2026. Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Explosive Summerfest 2026.

0: You still have energy. Okay, let's use it. This is a part of the set where we get to play a cover song from a band who has inspired us to play music. And tonight's special band is Queen.
1: Explosive Summerfest 2026. Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockovej večer.
1: Sobotní večer trávíte s Rock Rádiem, s vámi je Kamil Dráb a přeju vám hezký závěrečný víkend letošních prázdnin. A jak dobře víte, tak vždy ten poslední víkend o prázdninách věnujeme živý muzice v rámci Explosive Summerfestu letos 2026. Samozřejmě ani letos jste nepřišli o slušnou dávku live prezentací různých kapel, který to zahájili už včera, tedy při pátku, úderem 15. hodiny. Dneska pokračujeme a už jdeme pomalu do finále. Máme za sebou Aleše Brichtu, zazněl Olympic, Offspring, Linkin Park, Kysáci, Ghost, Tři sestry, Škvor, Ozzy Osbourne a před chvílí Metallica. A teď při 21. hodině se vrátíme na domácí pódia a trochu to odlehčíme. Čekají nás Rybičky 48. Pokud byste chtěli vědět, co vás ještě čeká, tak to vám řeknu. Judas Priest a Dimitri, ty to dneska uzavřou, ale vy se samozřejmě můžete podívat i na kompletní line-up na našem webu rokovýradio.cz nebo sledujte sociální sítě, tam se všechno vždy a včas dozvíte, kdože bude hrát. Při dnešku už je to asi jedno, to si můžete akorát tak zkontrolovat, co vám uteklo. Ale důležitý je zítřejší den, tedy neděle, kdy startujeme v 9 hodin a to kapelou Guns N' Roses. Čekají nás taky Crayson, Harley, dáme si Komunál, Green Day budou, Doga, Katapult, Lordy a celý to uzavřou ve 23 hodin Queeny. Ale to ještě daleko, teď se pojďme věnovat dnešku, jak jsem slíbil, jsou tady pro vás Rybičky 48, tak si je hezky živě na Rock Rádiu užijte.
0: Pořádnou rokovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. matracezahubičku.cz.
2: Good luck and Godspeed. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: show. Ahoj.
1: Explosive Summerfest 2026. Blue.

Vozíme se BMW, jezdíme se MHD, máme vlastní BMW, plakáty na LCD, nejde po nás FBI.

0: Překrásné, děkujem!
1: Děkujeme moc, děkujeme, přátelé!
2: Explosive Summerfest 2026. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026.

0: Přátelé, děkujeme! Jimmy Show z Brady na basu! Je to nádhera! Je to nádhera!
1: Přátelé, uvolněte se doma na gauči a jdem na to.
2: Můžete doma zapálit zapalovač.

0: Explosiv Summerfest 2026.
1: Překrásné, překrásné děkovačky.
2: Budem tleskat. Hey!
1: Sedím v autě sám a už půl hodiny v kuse.

0: díky vám všem.
1: Děkujeme, děkujeme.
2: Premiére, hajzlo a prezident vůd.

0: Wow!
1: Dankeschön, děkujeme!
0: Dankeschön, moc krát.
1: Díky.
0: Parto, moc krát vám děkujem. Dá se na zdraví. Tady je to vždycky skvělý. Pouštěj se COčka, je tady minus 10, pustí se bohně, tady plus 730. My budeme vypadat, jak když jsme v té jugočce letos byli, čověče. Tak, dáme si píseň, která se jmenuje Chtěl jsem tím říct, alias bla, bla, bla, bla.
2: Explosive Summerfest 2026.
0: Tak pojď sem brát.

0: to byl nátěr!
1: Takže to nejde!
0: Ale si to tady zapálili, ale...
2: moc krát, díky!
0: Díky!
3: Explosive Summerfest 2026. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026.

0: Překrásně, překrásně, moc krát děkujem. Kdyby vám přišlo, že trošku slzím, tak bylo hodně ohně, tady už se vytrácí vzduch trošku.
1: Mně se, já se omluvím, že se tady trošku asi rozladila gitara, to bylo takový peklo.
0: Parto, všechno hezký jednou končí a my tady nemůžeme hrát až do rána, pač to máme pronajat jenom na dalších 15 minut, bohužel tak to je. A my teď dáme poslední písničku a uvidíme, jestli si zasloužíte ještě jedno. Píseň se jmenuje Slibuju, že nebudu pít, pojďme ji zkusit.

0: Moc krát díky, Farto. A tohle bylo všechno.
1: Explosive Summerfest 2026.
0: Když tak krásně spolupracujete, máme tu jednu píseň, která nikdy nezestárne. A ta píseň se jmenuje My ještě nejsme starý.

0: Jo, tady nasněžilo, ty vole, děkujeme!
1: Rock Radio Explosive Summerfest 2026.
2: Prostě už tak nějak zraju do muže, přestože mám duši dítěte, spíš nežli pro trávu, teď chodím pro růže, kalhoty mi zase nejsou v pasech.

0: Explosiv Summerfest 2026.
1: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio, rockovej večer.
1: Posloucháte Rock Radio, s vámi je Kamil Dráb. Přeju vám hezký sobotní večer, který patří živý muzice stejně tak jako ten předchozí a stejně tak jako ten následující. Protože celý víkend na Rock Radio si užíváme Explosive Summerfest 2026, tedy živá muzika od pátku až do neděle. Vy, co nás posloucháte standardně, tak víte, o co jde. Vy, co nás posloucháte krátce nebo třeba poprvý takhle v závěru prázdnin, tak jste možná překvapeni, ale věřím, že si to užíváte stejně tak jako i my, co už jsme protřelí a už to známe. Užili jsme si páteční večer, užili jsme si i ten dnešní sobotní den, kdy nám radost udělal určitě Aleš Brichta, zazněli Offspring, Linkin Park, dali jsme si Kysáky, Tři sestry, Ghost, Billy, Škvor, Rybičky 48 a teď nás čeká předposlední kapela, která to umí pořádně rozvařit a rozjet. Co si budeme povídat, o tom se určitě spousta z vás přesvědčila nedávno v Ostravě, kam Judas Priest zavítali. No tak si pojďte rád repete a vy ostatní, který jste tam chyběli, který jste se tam nedostali, tak si aspoň můžete teď představit, jak to tam vypadalo a jak Judas Priest naživo zněli. Takže dámy a pánové, Explosive Summerfest 2026 a tady je 60-minutovka s legendárníma Judas Priest.
0: Pořádnou rockovou explozi vám přináší matracezahubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matracezahubičku.cz.

Explosiv Summerfest 2026. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026. Now it's time for something from British Steel. Rocky the what?

Explosive Summerfest 2026. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Explosive Summerfest 2026.

一番どなたー。

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rockovej večer.
1: Na Rock Rádiu jsme si užili druhý den Explosive Summerfestu 2026, protože je tady 23. hodina a pomalu jdeme do finále. Čeká nás posledních 60 minut živý muziky, o který se postarají domácí Dimitri. Kamil Dráb vám přeje hezký víkend, který prožíváte s námi. Věřím, že jste si to užili stejně tak jako páteční večer, tak i ten dnešní den a ještě nás hodně muziky čeká zítra úderem 9. hodiny, kdy to odstartujeme z Guns N' Roses. Čekají nás třeba i Crayson, Harley, dáme si Komunál, můžete se těšit na Katapult, Bon Jovi, Lordy a celý to ve 23 hodin uzavřou Queeni. Ale to je teprve zítřek. Naberte síly, pořádně se vyspěte, ať to všechno zvládneme a utáhneme to i ten nedělní den. A já věřím, že to bude stejná paráda jako dneska, kdy zazněl Ozzy Osbourne, Škvor, Metallica, užili jsme si i Olympic, Offspring a celý to dnes v 9 hodin otevřel Aleš Brichta a myslím si, že to byla velká paráda. Takže se máme na co těšit i zítra, já se s vámi loučím, jak jsem říkal, načerpejte síly, ale ještě teď si společně pojďte užít 60-minutovku s kapelou Dimitri. Tady je máte.
0: Pořádnou rockovou explozi vám přináší Matrace za hubičku.cz. Nyní s dopravou na všechny matrace zdarma. Matrace za hubičku.cz.

Explosive Summer Fest 2026. Osud nám pod ně karty míchá a slunce někde v dáli spí.

Explosive Summerfest 2026. Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Explosive Summerfest 2026.

jak jsou tě splíchli až na kost. A teď voláš snad, že bys rád šel jinam, než jen z dešťů pod

0: Explosive Summerfest 2026.
1: To, že tady můžeme stát a hrát pro vás, za to vděčíme našim kamarádům, kteří se o nás starají, ať už tamhle vepředu, nebo tady u nás vzadu. Chtěl bych za celou kapelu Dimitri moc poděkovat ZL Production za úžasnou techniku a za všechny kamarády, kteří se tady o nás starají. Chtěl bych poděkovat obou bráchům Štěpánům, Stendovi, Michalovi, Martinovi. Chtěl bych poděkovat Ondrovi za světla, Dominikovi za zvuk, Nikolce a Báře v merči. Děkujeme vám, že můžeme!

Před chvilkou, jak jsme si všichni sedli, tak jsem říkal, že o tom pohovořím trošku víc. Mělo to svůj důvod, protože my pro vás připravujeme akci 23. srpna, která se jmenuje Dimitri Sabat. Je to vytvořený společně ze ZL Production k tomu, aby jsme celý den strávili spolu. Protože vy jako rodina si to opravdu zasloužíte.

0: Explosive Summerfest 2026. Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších voloviny. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Explosive Summerfest 2026.
1: Zaskáčem si?

0: Explosive Summerfest 2026.
1: Všechno krásně jednou končí. A i my končíme. A tohle je poslední písnička. A my jen doufáme,

Udělali jste pro nás neskutečnou atmosféru předposledního koncertu. Na to vás životě nezapomeneme. Děkujeme vám, doufáme, že se s váma uvidíme někdy v létě na nějakém festivalu nebo třeba na Dimitri Sabat a že společně zase zapomeneme.

0: to s námi.
1: Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrál pro plnej sál a stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas,

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to, že jde v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš, tamhle vedle toho hajního.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: To jste měl udělat před pohřbem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Dále. Dále.
4: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
3: No a co?
4: Že už začne hodina.
3: Ano.
4: Ano. Už je čas, musíme jít.
3: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
4: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
3: Máš tátovej pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek.